0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.

0: Hitrádio 90.
1: Hitrádio 90.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: nhr.cz
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: catch my breath.
1: Nejvíc devadesátek.
2: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

Hit Rádio 90.

0: Rex, MC Sár and Real McCoy a jejich It's On You. Je tady čtvrteční ráno, trávíte ho s Hitrádiem 90 a my s vámi právě teď taky na silnicích a dálnicích.
1: Na výjezdu z Benešova směrem na Tábor komplikuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Na místě zasahuje policie, doprava tam zpomaluje. Na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov u odbočky na Karvinou zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Na místě počítejte s omezením provozu. A na dálnici D11 na 8. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí u krajnice porouchané vozidlo. Dejte pozor.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Už zase nejde internet.
13: A Wi-Fi je pomalá.
12: Ne.
14: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yes!
15: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
0: Dneska a vlastně i zítra bude velmi podobně. Oblačno, zataženo, s přeháňkami anebo s deštěm. Na Moravě tam bude odpoledne víc pršet. No a teploty od 12 do 16. Na západě tam bude o kousek míň.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Pamatujete si ještě na slavný kuřecí tanec, jo? Tak ten má dneska svůj slavný mezinárodní den dokonce. To jenom až uvidíte náhodou někde někoho dělat zobákem takovéto klof-klof. Takže dneska na to má celkem nárok. Belinda Carla je tady jako první na řadě ze všech těch 90, co vám dneska po ránu a dopoledne stíhám zahrát. Tak chvilku před sedmou zároveň přeju dobré ráno.
19: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Kylie Minogue se teď chystá otevřít své srdce a taky své soukromí. Na Netflixu se má brzy objevit nový dokument, kde uvidíte Kylie ještě jako mladoučkou holčičku. A postupně s ní můžete prožít její velké úspěchy, slávu, pády, status popové ikony a taky tedy ono velmi smutné období jejího života, když bojovala s rakovinou. Má to celkem 3 díly, jmenuje se to prostě a jednoduše Kylie. A na Netflixu to má mít svoji premiéru už příští týden. K Tomovi do restaurace, tam zajdeme na snídani už za pár okamžiků. Dokonce i se Susan Vegou, u nás na Hit Radio 90.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
7: Naše rada zní,
8: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: stěhovanikrbec.cz.
8: Stěhovací a vyklízecí služby.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Spousta lidí se mu posmívala za tu jeho přeslazenou rockovou image a desetiminutové nekončící balady, plné patosu a klišé. Jenomže jemu to bylo celkem putna. A to by pozor, Meatloaf dokonce pro svoji lásku i zalhal, jak vám teď zaspíval. Jestli jste ještě neslyšeli poslední díl našeho devadesátkového podcastu Vypalovačka, tak je o fenoménu Eurodance a vlastně něco podobného, co jsme tam řešili, tak probíhalo taky u boybandů. Prostě ziskuchtiví manažeři nebo producenti, co by si pro dolar nechali vrtat snad i koleno. Boybandy máme v merku, brzy se jim taky budeme věnovat. A myslím, že jméno Backstreet Boys tam určitě uslyšíte minimálně 100krát.

0: Docela zajímavý, že k nám zahraniční hvězdy jezdí třeba i dvakrát za rok. Loni tady byl dvakrát Sting, letos přijede Bryan Adams anebo Sandra dvakrát a taky Alice Cooper se do Česka chystá víckrát. Na konci června to se ukáže v Plzni a začátkem září potom v Praze na výstavišti, a to jakožto člen super skupiny Hollywood Vampires, kde řádí ještě s Johnny Deppem a Joem Perrym ze skupiny Aerosmith. Tak bacha, ať vás tam nesetne ta Elisova gilotína. Rok se vám můžu slíbit, a to už za pár okamžiků, když vydržíte s námi tady na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
6: A až přijede Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
5: Divadlo Kalich vás baví.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Písnička z Batmana od Seala, jeho Kiss from a Rose. Ladíte nejlepší devadesátky v českém éteru, třeba i v dabu a v autě, tak pár užitečných informací teď pro vás.
1: Na dálnici D1 na 197. kilometru směrem od Vyškova se střetlo osobní auto s nákladním. Připravte se na kolonu. Na dálnici D35 mezi Hořicemi a Všestady před sjezdem na Horní Dohalice stojí u krajnice po nehodě odstavené osobní auto s nákladňákem. Nehodu vyšetřuje policie, projíždějte opatrně. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 očekávejte pomalý provoz už od 27. kilometru. Přerušovaná kolona se pak tvoří v úseku mezi 8. kilometrem a nájezdem na Pražský okruh.

0: let.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
14: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
15: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
16: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
15: ano.
16: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
17: Hit Radio 90. On air.
18: On air.
17: Online.
18: Online.
17: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
19: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Tempo zdražování zrychluje. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk, které budou na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
0: Oblačná nebo zatažená obloha, ze které hlavně odpoledne bude pršet a má i drobně foukat, abyste na to byli připravení. No a teploty se oproti včerejšku bohužel za stolik nezvednou. 12 až 16 a na západě pouze od 9 do 12 stupňů.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Kritici nový film o Jacksonovi rádi dvakrát nemají, ale fanoušci ho prostě milujou. Faktem tedy je, že to je hodně efektní, líbivý, takový pompézní, no aspoň podle traileru. Já to zatím ještě neviděl. Michaela teď ale uslyšíte u nás na 90. jeho They Don't Care About Us a to ještě zdaleka nebylo 8 a my už vám zase hrajeme.
17: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

Jestli teď někdy pojedete do Maďarska, do Budapešti, už by tam měla být o krapet lepší atmosféra než někdy před pár týdny, tak se tam určitě zastavte na nové výstavě na počest Freddieho Mercuryho. Většinu exponátů na tu výstavu zapůjčil český sběratel Tomáš Hickl, který je tedy léta už sbírá, a uvidíte tam třeba i Freddieho legendární vohos, včetně té žluté bundy, co měl na sobě v 86. na koncertě právě v Maďarsku. To je jen takový malý týpek na výlet vlastně za pár forintů. No a u nás na 90. úplně zcela gratis a zadarmo bude Mike Oldfield a nebo taky R.E.M. už za chvilku. Tak hezké ráno.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
12: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
14: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
15: 90.

0: Dva z nich se letos ukážou tady u nás v Česku a ten třetí, ten má teď plno práce v Las Vegas. Bryan Adams, Sting a taky ten třetí do party, to byl Rod Stewart a hlavně balada ze slavných Třech mušketýrů. Asi už víte, že pro vás tady na Hit Radio 90 vysíláme týden co týden hitparádu Eurochart Hot 100. V 90 to bývávaly nejprodávanější singly a taky nejprodávanější alba v Evropě. A pokud jste nestíhali včerejší kolo z poloviny května 96., tak v neděli odpoledne si když tak dejte reprízu. Až třeba pojedete z chalupy domů zpátky, tak si dejte Prodigy anebo Roberta Milese. A myslím, že za volantem rozhodně neusnete.
1: Hitparáda Eurochart Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.

0: Fun Factory taky byla chvilku celkem slavným hudebním tělesem z té hudební škatulky Eurodance. Tak roky 94-95 plus minus, dokonce tenkrát hráli v první lize. No a možná jste na nich taky pařívávali na diskotékách, jako naše kolegyně Markéta, která tedy ne přímo na Fun Factory, ale obecně na eurodancové hity tančívávala na zábavách, tam u nich na severu v Krkonoších. O čemž tedy taky padla řeč v našem podcastu Vypalovač, kde jsme dokonce probírali i módu, která byla právě s hudebním stylem Eurodance velmi úzce spojená.
1: Jako nejčastěji člověk na tom parketu viděl plísňáky a mrkváče. Takový ten nabraný džíny, že jo? Já jsem měla jako nádherný nabraný mrkváče, který byly na 6 knoflíků a každý ten knoflík byl jako neonově barevný. Takže jako když ta diskotéka samozřejmě potemněla a jak všude byly ty neony, tak svítily ty knoflíčky na kalhotech. Wow. To bylo takový jako vábydlo.
2: Jakože místo zipu si měla knoflíčky.
1: Ano, ano.
2: Ty pás cudnosti.
3: Já jsem si to představil teďko.
1: Takže jako představ si, že fakt jako v tom vrchla být ta diskotéka, je tam ta tma a mě svítí jenom ty knoflíky.
2: Ještě na takovém místě, veď.
1: A do toho přesně se z těch repráků jako pojď baby, dělej, dávej, jsem tady pro tebe a pojďme si užít tu noc a bude to dlouhá noc a tančíme a hlavně jako svět je krásný a milujeme se a pojď si sáhnout na můj růžový a neonový knoflík.
0: Co si tak vzpomínám, tak mě tedy na 90-kových diskotékách svítily ne knoflíky, ale spíš v oči. Co si tak člověk vybaví některý ty okamžiky v mlze, co mám. Vypalovačku najdete všude tam, kde jste normálně zvyklí běžně poslouchat své oblíbené podcasty, no a nebo třeba, a to je úplně jednoduchý jako facka, na našem webu hitradio90.cz. Tam to máte přímo na zlatým 90-kovým podnose.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. Hit Radio 90.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Jo!

0: Pomalejší písničky v polovině 90. to mám hodně rád. A to včetně tady toho songu, tedy Secret. Jsme Hit Radio 90, pokračujeme dál, teď je tady doprava.
1: Na dálnici D1 na 217. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí porouchaná dodávka, dejte tam pozor. V Praze na Evropské směrem do centra bourala 3 osobní auta a neprůjezdný je jeden pruh, počítejte se zdržením. A ještě info z Vysočiny na Třebíčsku mezi Valdíkovem a Náramčí, mělo nehodu osobní auto, projíždí se tam kybadlově.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Oblačno až zataženo bude dneska, tedy ve čtvrtek, odpoledne bude pršet skoro na celém území a má pršet až do zítra. Minimálně tedy budou přehánky tam, kde tedy nebude ten souvislý déšť. No a teploty jenom kolem 15 nebo 16 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Závidím všem, na který se usmálo štěstí, aneb muška jenom zlatá a pojedou se podívat do Paříže na velký comeback s Celine Dion. Ale tedy závidím v tom dobrém slova smyslu a doufám, že Celine nakonec přijede i k nám. Držím si palce. Za chvilku vám zaspívá u nás na 90. Navrch přidávám i Meredith Brooks a zároveň tedy přeju fajn dopoledne.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Pet Shop Boys na Hit Rádiu 90, kde taky dneska tady v ten dopolední čas budu myslet na jednoho tentokrát britského zpěváka, který sice svá nejslavnější léta zažil už v 60 a v 70, vlastně i v 80 a potom v 90 se nesmazatelně zapsal do hudební historie, když znovu nahrál jeden ze svých slavných hitů, který původně skládal pro Marilyn Monroe. A stal se z něj dokonce nejprodávanější single v novodobé hudební historii. Záměrně vám neřeknu, o jakou píseň a hlavně pro koho jí skládal, tak o jakou píseň se jedná, protože potom už by to bylo moc snadný. Tak zatím hádejte.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Devadesátky jsou zpátky.
15: Hit Radio 90.

Ladíte Hit Radio 90, kde zrovna dneska tady v ten okamžik hádáte jméno zpěváka z Anglie. Velkou legendu, 79 let, 300 milionů prodaných desek a skoro 5000 koncertů odehraných po celém světě. Jeho rodné jméno je Reginald Kenneth Dwight, ale proslavil se svým uměleckým pseudonymem, které mimochodem pojal dokonce i za vlastní.

který jde takzvaně s dobou, poměrně nedávno spolupracoval třeba s Britney Spears, Dua Lipou anebo Edem Sheeranem. Tak koho mám dneska na mysli? To si povíme a to už za chvilku na Hit Radio 90. Zatím hezké dopoledne.

0: Kapela z naší poslední vypalovačky Snap byly právě teď na Hitrádiu 90, kde ještě chviličku tady myslím na jednoho slavného britského zpěváka, který, pozor, nevlastní ani nepoužívá chytrý mobilní telefon. Prostě ho to otravuje a nevím tedy, jestli má takovej ten telefon pro seniory či co podobného. Každopádně spíš by vám teď mohli napovědět brýle. Sluneční idioptrické. To je totiž poznávací znamení zpěváka. Jehož jméno je, pochopitelně, Elton John. Asi jste ho pravděpodobně poznali, tak za odměnu pro vás tady na 90. už za chvilku Oscarová píseň ze Lvího krále. Bude Elton John a Can You Feel the Love Tonight?
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Čiki Čikita, německá dívčí skupina Carapicho, tak aspoň krapet toho sluníčka chvilku před 10:00 dopolední. No a teď jdeme za vámi na silnice a na dálnice. Je tady aktuální doprava.
1: Na dálnici D1 na úrovni čerpací stanice Orlen na 52. kilometru směrem na Prahu blokuje provoz dopravní nehoda. Kolona se tvoří od sjezdu na Soutice na 56. kilometru. Na D6 na 141. kilometru ve směru z Chebu do Karlových Varů stojí porouchané osobní auto s karavanem, dejte tam pozor. A na trase z Ostravy směrem na Český Těšín za sjezdem na Vratimov bourala dvě osobní vozidla, počítejte s omezením.
2: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hele, vyšla nová kaplinka.
14: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
13: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
14: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
13: Jasně, romantický útěk v praxi.
15: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem – hudbou.
18: Amadeus.
17: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
19: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Tak dneska a vlastně i zítra bude hodně podobně. Oblačno, zataženo, s přeháňkami a s deštěm, takže deštníky ty se vám budou teď hodně hodit, minimálně do neděle, byste je neměli nechávat doma. Na Moravě tam bude odpoledne pršet víc než v Čechách. No a teploty od 12 do 16, na západě Čech pouze do 12 stupňů.
8: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Tak dneska přímo tady on air rozdáme další dva lístky na pražský koncert skupiny Duren Duren. Za měsíc a kousek bude právě ve Vysočanské aréně. Hit Radio 90 se prostě a jednoduše vyplatí poslouchat. Za chvilku 10. hodina a pro ještě lepší dopoledne bych tady pro vás teď měl jedny Ace of Base.
8: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Legendární Cure zažívají doslova renesanci ve své tvorbě. Někdo by to možná nazval spíš regenerací nebo revitalizací, co já vím. Nedávno dostali každopádně svoji první cenu Grammy. A teď, teprve až teď, se zpěvák Robert Smith vůbec poprvé ve svém životě potkal s Mickem Jaggerem ze skupiny Rolling Stones. No a to v ten čas, když jim pomáhal s novou deskou, která mimochodem spatří světlo světa na začátku prázdnin. Na starý rokový kolena se prostě člověk musí takzvaně potěšit. Si prostě musíte udělat sem tam asi občas někdy i radost. No a snad já vás potěším za chvilku jedním Johnem Bonjovým. Tady u nás na Hit Radio 90.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hudební styl Eurodance, a tedy i belgická kapela Paradisio, která tady do toho hudebního šuplíčku prostě pohodlně pasuje. Jak zadek na hrnec, anebo jak poprsí do korzetu eurodanceových zpěvaček. To je mimochodem téma naší poslední vypalovačky, Eurodance. Podcast o fenoménech z 90. let, ten si můžete pustit prakticky kdykoliv, třeba na našem webu hitradio90.cz, anebo třeba na YouTube, na Spotify, anebo tam, kde jste normálně zvyklí poslouchat své oblíbené podcasty. Prostě co vám víc vyhovuje. No a v dalším díle dáme řeč o filmových hvězdách právě z 90. let. A potom se dostane i na fenomén boy band. Ať se máte na co těšit. To znamená, že se dostane rozhodně i na East 17.

0: Ostravě, tam mají Majáles až teď v sobotu, tak si tam můžete skáknout třeba i na Kolera, který tam taky má zaspívat. Za měsíc a kousíček k tomu zaspívají v pražské Auto aréně taky legendární Duran Duran. No a další vstupenky, který jsme vám takzvaně ulili bokem, budeme rozdávat už vlastně za chvilku u Markéty. Tak stačí jen zaznamenat první tóny jejich velkého hitu Come On Dawn, tak jenom abych vás dostal do nálady. Až uslyšíte tohle, jo, to jsou ty první tóny, tak stačí zavolat přímo k nám do studia na číslo 720 868 636. Ještě jednou 720 868 636. Jednoduchý jako facka, všecko víte, všecko znáte, tak pěkný čtvrtek.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To poslední, co jste teď do 11. hodiny chtěli slyšet, je to, co teď vládne celému hudebnímu světu. Michael Jackson, Stranger in Moscow, těsně před 11. hodinou. Pojďme na silnice.
1: Na dálnici D1 na 178. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce porouchané nákladní auto a blokuje pravý pruh, dejte pozor. Na dálnici D11 v úseku mezi 54. a 52. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se kvůli omezení vytvořila kolona. A na výjezdu z mostu na Chomutov na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
5: A až přijde Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
4: Divadlo Kalich vás baví.
6: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: desátka.
1: Dneska bude celý den zataženo až oblačno, hlavně na horách. Čekejte přehánky. Během dne bude přeháněk bohužel přibývat a ojediněle se k tomu přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Já nevím, jestli je něco ve vzduchu nebo ve vodě, ale tenhle týden se nějak zvláštně vleče. Nepřijde vám? Asi jsme se namlsali, no, minulé týdny. A teď se člověk v noci budí s otázkou, do jakýho dne se vlastně vstává. Tak 14. květen, pokud jste to ještě nezaregistrovali. Markéta už s vámi. A dneska opravdu cítím, že rozdám lístky na koncert Duran Duran. Tak ve střehu.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Celý to znám nazpaměť, pořád. Po všech těch goťákách, zagorkách a helenách byla tohle na začátku 90. konečně nějaká mladistvá vzpruha český hudební scény. Žentour se prostě objevil, pak sice za pár let zaniknul, ale Janek Ledecký je tady samozřejmě pořád a pořád vyprodává sály. Příští týden myslím i na Slovensku, takže funguje to stále. Dvakrát je málo, třikrát je moc, tak snad dneska najdete ten svůj osobní balanc. Ricky Martin, ten už maže tělo olejem, jak vojáci na Spartakiádě, aby mohl za chvíli na scénu. Jsme Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
1: Devadesátky. Nejlepší.

To je pro vás důležitý čas, 2 minuty nám zbývají do 11:30, posloucháte Hit Radio 90, Česný Hawks rozhodně nezapadnul do žádný škvíry zapomnění. Není to tak dlouho, co vydal nové album a svoje fanoušky si to určitě

šlo. Teďka se hodně věnuje posilování povědomí o organizacích, které se zabývají duševním zdravím. A já velmi chválím to, že Čestný se nefokusuje jenom na mládež a na lidi do 30 let, ale že hodně mluví o projektech, které podporují mentální zdraví nás. No prostě nás, co už nejsme úplně mladí, ale ještě nejsme ani starý. Prostě nás, co jsme v 90. prošli pubertou a některé ty věci v základním nastavení možná máme trošku jinak. Teď už ale o dost ostřejší kytary. Styl grunge sice možná odešel s Kurtem Cobainem. Mimochodem jeden z dílů našeho podcastu Vypalovačka je právě o něm a píšete na to skvělý ohlasy, tak díky moc. No a teď už největší rivalové Nirvány, Pearl Jam. Já se na to těším od rána. Tak si to pojďte dát pěkně v klidu. Alive, Hit Radio 90.

0: Jo, zpívá tam s ní i Sting, protože když si Tina Turner ukázala na nějakého chlapa, tak ho prostě dostala. Posloucháte Hit Radio 90 a dneska buďte extrémně soustředění, protože pokud chcete jít na koncert Duran Duran zadarmo, tak máte šanci zachytit dneska ve vysílání 720 868 636. Ještě jednou, 720 868 636. To je číslo sem ke mně do studia. Koncert Duran Duran proběhne 24. června v Praze, ale protože dneska plánujeme většinou hodně dlouho dopředu, tak ať víte, že si tam máte udělat okýnko. Pár lístků do Outučka ještě zbývá, tak si udělejte radost. Jinak hrajeme jednak v éteru, ale i na sítích Instagram, Facebook, a dneska máte i tam poslední šanci se zapojit. První podmínkou ale je, abyste začali sledovat Hit Radio 90 právě na sociálních sítích. Tak laďte!
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Chris Ria, Hit Radio 90. Dáme si přehled toho nejdůležitějšího, co přineslo dnešní čtvrteční dopoledne. Také se podíváme, co chystá obloha a ze všeho nejdřív na silnice. Začnu jednou aktualitou z Prahy. V Novopatské ulici se střetlo nákladní se dvěma osobními vozidly a nehoda blokuje v Praze všechny jízdní pruhy. Tak dejte pozor. Jakube.
1: V Praze na Štěrboholské spojce u sjezdu na Štěrboholi směrem k Barandovskému mostu se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta. Kolona popojíždí přes Novopatskou a Kbelskou od sjezdu z Cínovecké. Počítejte s dlouhým zdržením. Na dálnici D2 na 59. kilometru směrem na Brno stojí u Krajnice nákladní auto s defektem, dejte tam pozor. A na trase z Uničova na Rýmařov na průtahu Tvrdkova je komunikace dočasně uzavřená kvůli hrozícímu pádu stromů podél silnice.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: On air, on air, online, online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
9: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonem na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou. Soud dnes pravomocně zamítl žalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové. Požadovala 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné stíhání v kauze armádních letounů Casa. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchajvanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Nadcházející mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým kandidátem na výhru. Zatím si lidé vsadili zhruba 17 milionů korun.
10: Bude zataženo až oblačno, hlavně v horských oblastech. Přehánky během dne bude přeháněk přibývat, místy se můžou objevit i bouřky, teploty 12 až 16 stupňů. Máme tady už docela konkrétní výhled i na víkend. Na Moravě může spadnout až 50 mm deště. Příští týden se začne oteplovat a srážek snad postupně ubývat.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
10: Už máte nakoupený pivo v lednici na víkend. Naši hokejisté mají za sebou první trénink na mistrovství světa dneska dopoledne. Líbí se mi ten pozitivní nápis na kostce Čas zazářit. Tak zítra poprvé na ostro s Dánskem a Markéta Rachmanová s námi. Hezké odpoledne.
8: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Nikdy nechtěla být moc vidět, z popularity měla spíš deprese. A tu svou oholenou hlavu radši schovávala do černého roláku i v klipu k tomuhle megahitu. Kdyby tak tuhle pokoru měla spousta influencerů a obecně lidí na sítích, co naopak tu svou palici vystrkujou zbytečně moc vysoko a mají na všechno názor. Čekáme na Duren Duren, abych vám konečně mohla dát lístky na jejich pražský koncert 24. června letošního roku. Telefon 720 868 636. Jsme Hit Radio 90.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

spolupráce časopisu Rolling Stone, taky byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a taky to byla první rapová parta, která byla nominovaná na Grammy. Víte, jestli nějaká eurodanceová skupina získala cenu Grammy? A nebo jestli na ně třeba byla aspoň nominovaná? Tak to zjistíte v nejnovějším díle podcastu Vypalovačka, který točíme my, moderátoři Hit Rádia 90, a je celý věnován fenoménům 90. let. A ten poslední díl je právě o tomhle stylu, eurodance, takže se dozvíte, kde se vlastně vzal a hlavně proč, když tady bylo docela dost kvalitní hudby z Ameriky, Anglie. Vypalovačku najdete všude tam, kde se podcasty poslouchají.

0: na všech aplikacích, taky na YouTube a taky na hitradio90.cz. No a v tomhletom nejnovějším díle tam jdeme opravdu na dřeň, co se týká textů. Nikdo z nich nebyl pochopitelně rodilý mluvčí v angličtině nebo americký, takže ty přízvuky. A když se podíváte na texty, tak tam vlastně to šlo opravdu naproti tomu, že muselo to být jenom o lásce, o tancování a takový to hecování, že jestli teďka nebudeš tancovat, tak zemřeš.
1: Je to tak?
2: No. Říkankové texty.
0: Tak, říkankové texty, ano.
1: Na naprosto nabušenou hudbu, která skutečně byla tak vyhypovaná do maxima, že podle mě právě v té hudbě, která byla strašně hlasitě, se ztratilo to, že vlastně ten danej třeba ani tak tolik neumí zpívat, tam ten zase neumí repovat, tak to dáme pěkně na hlas a ono se to tam ztratí. Tak to podle mě trošku fungovalo.
0: Ano, tak to byl styl Eurodance a už v neděli večer vydáváme další díl Vypalovačky, který bude na téma boybandy. Tam to s tím zpěvem bylo taky všelijaký, hlavně, že kluci vypadali hezky, měli dobrý stylisty a hlavně kvalitní choreografie. Worlds Apart byly jedněmi z nich, Everlasting Love.

0: to, že mi tady zvoní telefon ve studiu na 728 686 636, chápu, že jenom jako zkoušíte. Nemám o vás tak zlé mínění, že byste si snad mysleli, že tohle jsou Duran Duran. Na rozdíl od jiných hvězd, Milan Farmer skoro nedává rozhovory a málo kdy se objevuje v televizi, že je hodně v ústraní a kolem své osoby vlastně se udržuje takovou až jako auru tajemná, což z jejich koncertů, protože ona pořád ještě vystupuje, dělá pro fanoušky téměř náboženský zážitek. 64. je. My do 13. tady na Hitrádiu 90 zvládneme Lennyho Kravice a za chvilku taky Jusundura Nenech Sherry.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Možná si vzpomenete na videoklip k téhle písničce od Connells 74-75. Šlo tam vlastně o maturitní fotky dotyčných lidí a potom srovnání, jak vypadají třeba po 30-40 letech. Bylo to velmi efektní tenkrát a žádná AI v tom neměla vůbec ani kousek prstu. Těsně před 13. hodinou na Hit Rádiu 90. Samozřejmě, že pokračujeme i po celé, teď ale na silnice.
1: Na dálnici D1 na 200 kilometrů směrem od Vyškova na Brno dejte pozor, povalují se tam kusy plastů a pneumatik. Na trase z Moravské Třebové na Mohelnici za odbočkou na Grunu u Žipotína se kvůli dopravnímu omezení vytvořila více než 4-kilometrová kolona. Chce to trpělivost. A v Praze na Novopatské směrem na Černý most za nájezdem z Kbelské v koloně bourala 2 osobní auta s nákladním. Připravte se na narůstající zdržení.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: I zítra bude částečně zataženo, někde bude pršet a teploty maximálně 11 až 15 stupňů. O víkendu může na Moravě místy spadnout až kolem 50 mm deště. Příští týden se začne oteplovat a srážek snad postupně ubude.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jsme v další hodině, hezký čtvrtek, protože už jsme velký a není potřeba dělat kolem některých věcí jako zbytečně velikánský humbuk a taky vás jako zbytečně natahovat. Tak zkrátka, v téhle hodině budeme soutěžit o lístky na pražský koncert skupiny Duran Duran. Zavolejte si na 728 68 636, až Durany uslyšíte. Hezký odpoledne.
1: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle byly Idol. Dneska na sítích připomínáme start dalšího programu u nás, televize OK 3. Byl to vlastně třetí program tehdy Československá televize a možná si vzpomenete na sobotní půlnoční erotické pořady. Já jsem to samozřejmě znala jenom jako položku v televizním programu. Tutti frutti, milostné pozdravy z kožených kalhot. Co docela hodí k tomu byly Idlovi. No, je dobře, že kožený kalhoty vzal čas, dneska frčí len. 728 686 636. Připomínám, kdybyste náhodou měli v příštích minutách slyšet něco jako Duren Duren.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
12: A až přijede Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
11: Divadlo Kalich vás baví.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
14: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
15: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
14: Fakt?
15: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
14: Tak jedeme.
15: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
14: Kdo na to jde?
15: Od lesa, koupí auto od Esa.

0: Bez Duran Duran by to nebyly devadesátky. A tenhle týden soutěžíme právě na Hit Rádiu 90 o vstupenky na jejich červnový koncert. Přijedou po dlouhých 14 letech, konkrétně 24. června do Velké O2 Areny v Praze. A teďka schválně uvidíme, jak nám funguje spojení a jestli jste to vychytali v ten správný moment. Halo, Hit Rádiu 90, kdo tam?
1: Ahoj, ahoj, tady Martin.
0: Čau Martine, odkud voláš?
1: Prosím tě, teď momentálně volám ze Stráže pod Ralskem.
0: Stráž pod Ralskem, takže severní Čechy, dalo by se říct.
1: Přesně tak.
0: Kde jsme tě vyrušili z Duran Duran? U čeho? No,
1: prosím tě, vyrušili jste mě z práce, jsem tady na zakázce, montuju kuchyňskou linku.
0: A ty děláš kuchyně, jo?
1: Přesně tak.
0: Co teďka frčí v kuchyňských linkách? Tam toho je, viď?
1: Hele, prosím tě, zase se vrací zpátky, převážně bílá barva, takže klasika.
0: Takže takový to nemocniční prostředí trošku, jako
1: přesně tak.
0: Sterilita. Tak, Hit Radio 90, Martine, jak dlouho nás posloucháš a jak se ti to líbí?
1: Prosím tě, já vás poslouchám asi snad od samého začátku, ještě když jste byli vlastně jako internetový rádio.
0: Ano, ano, ano.
1: A, takže to jsem vás poslouchal přes internet, teď díky dabu, samozřejmě mám dabový rádio v práci, takže teď už je to o trošku jednodušší.
0: Co ti vždycky na 90 se udělá radost, jakou máš rád muziku?
1: Ale prosím tě, vyrůstal jsem asi úplně nejvíc na tu Unlimited, Snap a podobně,
0: fakt,
1: takže
0: jo.
1: Přesně takový ten Eurodance.
0: Jo, jo, jo. Tak to mi samozřejmě nahrává, už jsi slyšel naši vypalovačku právě o Eurodance.
1: Prosím tě, ještě jsem se k tomu nedostal, ale chystám se, jelikož to je moje srdeční záležitost, takže už se na to těším.
0: Dej si to, tak třeba až pojedeš dneska z té montáže kuchyně, tak si to pusť v autě, všechno je dneska možný. Ale hlavně 24. června jdeš na Duran Duran. Co tahle ta kapela? Jak je to pro tebe moc silná záležitost?
1: Je to samozřejmě taky kapela z mýho mládí, samozřejmě nejlepší ty jejich ploužáky, takže vzpomínám ještě, když se tam spalo na ploužáky, dneska už to sice není, ale Duran jsou skvělý.
0: Tak ploužák si dáš asi foutučku, ne, já myslím, že to půjde.
1: Určitě, samozřejmě, s polovičkou se tam trošku zapoužíme.
0: S polovičkou, ano, tak si to hezky udělejte s polovičkou 24. června na Duran Duran v autučku. Díky moc, že jsi zavolal.

0: Měj se krásně, ať jde práce od ruky. A kdybys měl něco vzkázat všem, co teďka ladí Hit Radio 90, máš možnost, Martine?
1: Samozřejmě, jen mi líto těch, kteří se nedovolali, ale není to zase tak těžký, takže stačí jenom znát vždycky ty začátky těch písniček a ono to klapne.
0: To je dobrý fígl.
1: Fandím ještě do konce týdne, se to dalšímu podaří.
0: A já ještě dodám, že pořád hrajeme taky na Instagramu a na Facebooku Hit Rádia 90. I tam máme stále ještě po dvou lístkách právě na pražský koncert Duren Duren. Martine, měj se krásně, užij si koncert a ahoj někdy příště.
1: Díky, ahoj, mějte se. Escucha el ritmo.

0: vstávají.
1: Tak hadě už jsou dávno vzhůru, tak je teďka jenom potřeba, abyste si dali pozor a nespletli si třeba užovku se zmíjí. Na Hit Radio 90 svítání od Lucie. Ještě s Davidem Kolerem. Dneska je to spíš zataženo a soumrak. Každý si jde vlastní cestou, ale důležitý je, že to pořád hraje jak Luci, tak Koler Bandu. Než budou dvě, pustíme třeba Kysáky, tak i Skútr.
2: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Desátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: snad nestojíte v koloně. Před 14. hodinou se pojďme podívat na silnice. Jakube?
1: Na dálnici D1 na Dvoustém 9. kilometru ve směru na Vyškov bourala dodávka s nákladním autem a neprůjezdný je jeden pruh. Připravte se na kolonu. Nehoda brzdí provoz taky na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Rozvadovskou spojku. A na trase z Mostu do Žadce u Žiželic bourala dvě osobní auta s nákladním, tak i tady opatrně.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
12: Změnili jste adresu,
13: stěhujte se bez stresu.
11: Naše rada zní,
13: Stěhování krbec všechno zařídí.
11: Stěhováníkrbec.cz.
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: I zítra to nebude ještě úplně jasno, spíš zataženo částečně, polojasno, někdy s přeháňkami, teploty jen někde mezi 11 a 15 stupni.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Hit Radio 90, je 15. května. Jestli jste ještě nestihli oběd z nějakého důvodu, tak prosím vás ani nekoukejte na fotky z banketu, který momentálně připravuje Čína americkému prezidentovi. Je to všechno nádherně barevný, naaranžovaný. A vypadá to opravdu mnohem líp, než ta americká Čína z papírového kelímku, jaký známe z každého druhého filmu. Markéta s vámi, jdeme hrát Backstreet Boys.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Tohle bylo tenkrát jak davová vlna, když v Německu padla berlínská zeď a pak se s tím svezlo ještě pár dalších zemí, včetně nás, tak tohle byl samozřejmě symbol svobody a změny. Scorpions, myslím, vůbec netušili, jaký bude mít jedna písnička, kde se vlastně jen tak ledabyle píská na začátku a na konci efekt. Posloucháte Hit Radio 90, Fool's Garden nebo Madonna už za chvíli.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: na www.levnězčiny.cz. O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

dodneška si pamatuju, jak jsem si tenkrát v tom 98. myslel, že tahleta písnička propaguje tu tenkrát znovu otevřenou pasáž Černá růže v centru Prahy a neměl jsem jí za to rád. Říkal jsem Ježíši, nebo vlastně možná i Ježíši, Kamile Střihavko, čemu se to propůjčil? No a přitom jsem vlastně Kamilovi křivdil, protože tu píseň napsal už mnohem dřív pro projekt BSP s Otou Balážem a Michalem Pavlíčkem, vůbec nebyla o žádný pasáži a nakonec ji nechala pro svůj vedlejší projekt se Zdeňkem Mazačem nazvaný No Guitars. Teď jsme si tedy Černou růži dali na Hit Rádiu 90 a je čas na jednu reggae pohodovku.

0: co si s Michalem a Markétou, kolegami z Rádia 90, myslíme o úspěchu Oasis, tak to je ke slyšení v druhém díle našeho podcastu Vypalovačka, který byl o fenoménu Britpop. A taky si ho můžete pustit na podcastových platformách, YouTube kanálu Hitrádia, anebo na stránkách hitradio90.cz.
1: Podle mě to stejně bylo tím, že to byly dva bráchové, který jsem... jsou do dneška vlastně jako podobný skoro jako vejce a to bylo podle mě jako na tom jako to sexy. Navíc byli drzí, že jo, jak jsme tady mluvili o tom egoismu, tak prostě jako
0: nevím, vlastně ta další válka mezi nima, mezi těma bratrama, že jo, to taky jako pomáhalo.
2: Tak jako Liam Gallagher vždycky na všechny působil, takže to je takovej ten starší brácha, který ti bere z kasičky prachy, aby si jim koupit cigára, že jo.
1: Tak na tebe působil, jo.
2: No.
1: No proč ne? No?
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90.
4: Tak co, našla jsi něco?
5: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
4: No jo, tady jich jako po dešti.
6: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
7: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: teď obohatila playlist Hitrádia 90 ve čtvrtek odpoledne svým velkým hitem Don't Worry. Máme 6,5 minuty před 16. a je čas na aktuální dopravní informace.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Barandovský most bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně od Běchovic. Popojíždět budete i na hlavním tahu z Prahy na Tábor. Před Benešovem počítejte s více než kilometrovou kolonou. Na dálnici D1 před sjezdem na Mirošovice v úseku mezi 15. a 21. kilometrem směrem od Prahy na Brno počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. A zdržíte se i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou od 10. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Ode mě všechno, šťastnou cestu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yes!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: 90.

0: V noci i ráno by v pátek mělo být zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne se objeví už jenom na severu a v Čechách a večer by měly srážky ubývat, stejně jako oblačnost. Nejnižší noční teploty mezi 9 a 2 stupni Celsia, nejvyšší denní 11 až 15.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: V čem hrál Leonardo DiCaprio před Titanicem, tak o tom se bavíme i v tom chystaném díle našeho podcastu Vypalovačka, který bude mít premiéru, jak jste zvyklí, v neděli v 18 hodin na podcastových platformách a na našich stránkách hitradio90.cz. No ale teď si zahrajeme taky něco z jednoho z těch filmů, ve kterých se Leonardo DiCaprio objevil před Titanicem, konkrétně z Romea a Julie.
1: Hitradio90 a Ivo Alač.

0: Anaka zaspívá už pozítří na slavnostech 170. výročí narození Zigmunda Freuda v Příboře a tu další sobotu pak na husických slavnostech ve Slaném. No ale dneska taky zaspívala na Hitrádiu 90 svůj obrovský hit Nebe. Za chvíli BB, ne Bridget Bardot, ale Bad Boy, Bobby Brown.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Si byli jak na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu Hit Rádia 90, tak i přímo u nás ve vysílání, tak doufám, že vám to udělalo radost. Další soutěže o vstupenky zase brzy, ale teď už Saša, If You Believe na Hit Rádiu 90.

0: bavíme v tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, věnovaném fenoménu Eurodance. Můžete si to poslechnout třeba přes naše webové stránky hitradio90.cz. Tohle byly Two Brothers on the Fourth Floor a Dreams Will Come Alive. Za chvíli R.E.M. anebo moje oblíbená Karia.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Desiree s tím krásným hlasem dospívává na Hitrádiu 90. What's Your Sign? Na řadě jsou informace od dvou Lucí. Pitvarová bude mít pro nás dopravu. A Daňková přehled zpráv.
1: Na dálnici D11 na 52. kilometru směrem na Jaroměř se v koloně v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Za nehodou se vytvořila téměř dvoukilometrová kolona. V Praze na křižovatce ulic ke Štvanici a Vilzunova blokuje provoz porouchané auto. Počítejte tam se silným provozem. A popojíždět budete také na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy. Zpomaluje tu provoz v pravém pruhu už od svého 50. kilometru. Přerušovaná kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se tvoří až po sjezd na dálnici D2 v Brně.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
9: A až přijede Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
8: Divadlo Kalich vás baví.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
12: s čili nebo bez cukru,
11: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
12: Také v luxusním dárkovém balení.
11: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa,
15: Mirá,
16: Rybičky,
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů,
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
15: Harley,
16: Tomáš Klus,
15: Xindl X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
19: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
20: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
21: Carglass opraví, Carglass vymění.
22: On air, online, online.
0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Ministerstvo financí od dneška nabízí nové státní dluhopisy pro občany. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý, fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Oznámila to šéfka rezortu Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Sněmovna se z podnětu hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se dnešního jednání na protest nezúčastnili. V lavicích nechali transparent se vzkazem vyvoláváním nenávisti, dluhy nezaplatíte. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště o délce zhruba 4x10 metrů. Na místě jsou hasiči, kteří kvůli toxickým splodinám doporučují nevětrat. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávné mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu.
22: A ještě jsme taky, pojďme spolu podívat na to, jak by mělo být v pátek, v noci a ráno, zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne už jenom na severu a v Čechách a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 9 až 2, nejvyšší denní 11 až 15.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
22: Příští neděli to budou 3 roky, co nás opustila majitelka velké hřívy na hlavě, úžasných a pojištěných nohou a taky jedinečného hlasu hlavně. Teď si dáme hit z 90kového filmu o ní, který se v originále jmenoval podle jiného jejího hitu What's Love Got To Do With It, ale v české verzi podle ní samotné Tina Turner.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Night Radio 90, Cyndi Lauper, Hey Now. A jedete-li po D1, ve směru z Prahy na Brno, tak počítejte, že z důvodu stavebních prací na dálnici v Brně se vytvořila kolona kamionů, která sahá až na 142. kilometr k Velkému Meziříčí. Policie apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku a věnovali se řízení, aby prostě nedošlo ke zbytečným nehodám. Za chvíli Ugly Kid Joe anebo Will Smith na Hitrádiu 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: jste-li pravidelnými posluchači Trádia 90, tak víte, že každý všední den si v tomhle čase připomínáme první hlavní představení dne, kdysi v našich kinech, které bylo taky v 17.30. No a to, co právě dohrálo, Get Ready for This od Two Unlimited, byl ten náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Objevil se v mnoha filmech a taky v tom, který měl českou kinopremiéru v tento den, tedy 14. května v roce 1998. A šlo o film o psovi, který uměl hrát basket. Můj pes Buddy. Ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, tak to byl skutečný příběh. A ten zlatý retriever, podle kterého to bylo, v tom dokonce hrál.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Rádiu 90 píseň, se kterou v 80 slavili úspěch Kool & The Gang a v 90 Papa Bear, Cherish, teď už doprava.
1: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. V Praze ve Štěrboholské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na Barandovský most se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením, kolona sahá až na Černý most. Na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru do Hradce Králové bourala dvě osobní auta v pravém pruhu. Zdržíte se tu asi 15 minut. A na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy zpomaluje provoz v pravém pruhu už od tého 53. kilometru. Přerušovaná kolona hlavně kamionů se tvoří až po sjezd na Břeclav. Ode mě je to pro dnešek všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem – hudbou.
2: Amadeus.
1: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
4: Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
3: Naše rada zní:
6: Stěhování Krbec všechno zařídí.
7: Stěhováníkrbec.cz.
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Pátek by mělo být zataženo s deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat, nejnižší noční teploty mezi 9 a 2 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 11 a 15.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
8: A ještě bych mohl dodat, že o víkendu bude hodně podobně. Za půl minuty bude přesně 6, no ale dva Nizozemci, Niels a Marcel, jsou o 4 hodiny napřed. Alespoň podle názvu jejich kapely, Ten Sharp.
9: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Lidé už od pradávna chtěli létat a pak se jim to povedlo. Aspoň v letadlech tedy, no. Learning to Fly, to byl jeden z největších hitů Toma Pettyho, který se tady učil létat tímto způsobem. 11 minut po 18. nám to předvedl na Hitrádiu 90, no a za chvíli už M People.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
4: Mirá.
2: Rybičky.
4: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
4: Harley,
2: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hitrádiu 90 Pet Shop Boys, I would normally do this kind of thing. Fanoušky Bonnie Tyler vystrašila před několika dny zpráva, že je po operaci střeva v nemocnici v umělém spánku. Ale do toho vlastně jí lékaři uvedli, aby uspíšili její uzdravení. No a podle včerejších informací to naštěstí vypadá, že by se Bonnie měla zcela zotavit. Tak držme palce, teď nám zaspívá na Hitrádiu 90. I know.

0: Byla Donna Lewis na Hit Rádiu 90. Co bychom dělali bez lásky? Všechno, co potřebujeme, je láska. Bez lásky láska není. A proto pro vás máme i zónu lásky.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: 90 jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Krása webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
8: s čili nebo bez cukru,
7: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
8: Také v luxusním dárkovém balení.
7: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: O víkendu 16. a 17. května je slalom. Podpořte své hvězdy vodního slalomu v závěrečných bojích o reprezentační místa v rámci Českého poháru skupiny ČES. Akce proběhne 16. a 17. května v Praze Troji. Vstup zdarma. Více informací na webu kanoe.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Tak už zítra se hospody změní ve stadiony, protože začíná mistrovství světa v hokeji. A taky období, kdy budeme vlastně my všichni mít tolik vědomostí, že bychom ten hokejový nároďák klidně mohli vést. Tak si říkám, proč najímají trenéry, když jich máme plnou republiku? Klukům každopádně držíme palce, poprvé zítra s Dánskem a teď v 19 Coolio na Hit Radio 90. Hit Radio.

Pošer vám na Hitradiu 90 zahrajou tři bratry v triku Hanson. A když na ně tak dneska tady koukám, tak je vlastně neuvěřitelný, jak dobře pořád vypadají. Ale hlavně, že i po těch 30 letech koncertování pořád drží dohromady. Nebo spíš pohromadě. A zajímá vás samozřejmě, jak to dělají, že jo? Tak je to jednoduchý, dodržují takový ten moderní life-work balance. Mezi koncertama si dávají dlouhý, hodně dlouhý pauzy, takže si vlastně nestačí lézt na nervy. Což je mimochodem i metoda, která by zachránila spoustu rodinných dovolených.

jsme s Crystal Waters, Hit Radio 90. Asi si všichni moc dobře pamatujeme, jak se nás rodiče vždycky ptali, když jsme přišli ze školy, děláme to taky, že jo? Tak co, jak bylo ve škole? Ale dobrý, mami. Zrovna dneska se jeden takový domácí vztah řešil až u ústavního soudu. Máma dala své 13-leté dceři do pokoje skrytou kameru a dcera na to přišla úplně náhodou v mobilu a dala to k soudu. Ten řekl, trestný čin to není, ale taky to není vhodný. Takže rodiče kontrolovat pořád můžou, jen ne ve stylu velkého bratra, Pokojík Edition.

0: Debbie Harry z Blondý teď na Hitradio 90, což je taky neuvěřitelný, je 80. A tak nedávno začala bilancovat, zamyslela se, jestli by jí nevadilo, že nikdy neměla děti, no tak prý ne, a že jí život bohatě zaplnili psi a divoký léta s kapelou a že často měli dost práce uhlídat sami sebe, natož děti. Litovat by měla, teda alespoň trošku, protože přišla o rodičáky. Nikdy neseděla vedle hujerů a neslyšela hlášky typu, že ne, že Pětku má úplně jiný žák z úplně jiné třídy a že Plha z Kojčic od Pejhřimova bude mít dvojku.
1: Hit Radio 90.

0: Takže jestli jste v 90. alespoň jednou netancovali na Mabel, teď na Hitradiu 90, tak jste nebyli na diskotéce, anebo jste tam hlídali bundy. V nový vypalovačce teď Markéta, Ivo a Michal rozebírají dobu, kterou právě ovládali neony, playback, svítící tkaničky a fenomén Eurodance, kdy stačilo dát ruce nad hlavu a tancovat až do rána. Že, Markéto?
1: Oni už ty vily těch eurodanceových králů vypadaly, že je úplně jedno, jestli se tam točí muzika nebo porno. Hmm. Vypadalo to prostě jak bordely.
2: No někdy mám pocit, že oni se z těch pornohereček potom vybírali...
1: No.
2: Zpěvačky,
1: jo, jasně,
2: jako, nebo
1: jasně.
2: Ty, co otvírali pusu.
1: Nebo minimálně herečky do videoklipů, jo, který
2: divně,
1: opravdu byly jako vystylovaný, měli na sobě to spodní prádlo, měli na sobě ty korzítky a tak dále, průhledné věci, rozvalujou se prostě na sedačkách a vlastně jako zpívají do kamery nebo otvírají pusu na téma jako pojď, vem si mě, buď se mnou šťastnej
2: a tanči se mnou,
1: tanči se mnou
2: až do rána.
1: Až do rána
3: a všechno to tady předveď teď.
1: A přesně tak a ukaž mi hloubku teda. No.
2: A šířku možná i mnohdy.
3: How deep is your love?
0: Tak víc na Spotify, v aplikaci Hitradio nebo klidně na webu hitradio90.cz a v neděli nalákám na novou vypalovačku, která bude mít premiéru a bude o ačkových hvězdách Hollywoodu 90. let.

0: Hit Rádio 90. 90 nonstop. Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Nenechte si ujít novou komedii Opona nahoru v hlavních rolích s Alenou Mihulovou, Jitkou Smutnou a Petrou Špalkovou. Dokáže nabít energii i ty, co už v to vůbec nedoufali.
6: A až přijde Liza Minnelli, tak toho panečku nabije takovou energii, že mu bude urna malá.
5: Divadlo Kalich vás baví.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tenisky budeme mít sice zítra a celý víkend úplně promočený, ale zase budou růst houby a nebudeme muset sbírat choroše. A dobrá zpráva, teplo by se mělo vrátit po víkendu. Já se jmenuji Vláďa Řepka, je 20 hodin a pouštím vám Verve na Hit Radio 90.

Jsme Hit Radio 90 a Baby Come Back. Skákat do fontány a šipky by asi většinu z nás normálně nenapadlo, že jo? Ale ono, když jste v Římě, máte vypitý 3-4 aperoly a poblíž je Fontana di Trevi, tak v tomhle stavu se to nemusí zdát jako úplně blbej nápad. Zvlášť, když se ví, že jednou za rok tam nazbírají 36 milionů korun. Mezi náma. Není to nejmoudřejší, je to vlastně strašná volovina. A ten pán, co to včera udělal, tak toho do 2 minut chytili, vykázali z Itálie a ne, že získal mince z fontány, ale naopak ho zkásli o pokutu 12 000 korun. Takže žádný La Dolce Vita, ale pěkně drahá blbost.

0: Po Pole Abdul dáme na Hit Radio 90 Michaela Jacksona. Přemýšleli jste někdy, jak budou vypadat seriály tak třeba za 5 let? No možná dřív. No tak asi jako Dallas a Dynastie na steroidech, protože víte, jak dneska nikdo u něčeho nevydrží díl než minutu. Tak se tomu začíná přizpůsobovat všechno a i seriály. Jestli se chcete blejsknout někde ve společnosti, až budete chtít chytračit, stačí tam říct, hele víte, že teď frčí vertikální seriály, a když se někdo zeptá, o co jde, tak jednoduše, krátký epizody, točí se to na výšku do mobilu, děj rychlej, zvraty dramatický, hrdinové hrdinky jsou teda velmi sexy. No a vy, než si stačíte vzít do pusy další popcorn, tak hlavní hrdina se 3x zamiluje, 2x vstane z mrtvejch a já si říkám zlatej mrtvej Bobby z Dallasu, co vstal po 30 dílech z mrtvejch. A jeho milá Pamela těch 30 dílů zabila slovy Bobby, já měla hrozný sen.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v dabu. Hit Radio 90. Come here, baby.

Pět minut po půl devátý vás sladí Crazy Hit Radio 90 a Aerosmith před Spice Girls. Takže pobřežní hlídka je na spadnutí, no samozřejmě předělávka. Očekává se návrat k základům, parta plavčíků na pláži, červený plováky, záchranný akce. Kdy to bude, zatím není úplně jasný, co víme, že to bude letos. Ale co internet řeší, to, kdo nahradí Pamelu Anderson. Podle fanoušků to prý nebude žádná vlna nadšení, spíš taková menší tsunami kritiky. No upřímně, nahradit 90. léta je stejně těžký, jako běžet po pláži, zpomaleně a přitom vypadat strašně cool.

0: my way.
1: Army of Lovers na Hit Radio 90. Kapela, u který člověk nikdy vlastně nevěděl, jestli sledujete modní přehlídku, církevní skandál nebo casting na velmi drahou sektu. No jo, Švédové. Zlato, kříže, korzety. Já ten klip vidím úplně dneska. Pózy, do toho ten refren, který si budeme samozřejmě opakovat ještě dneska o půlnoci před spaním, ale právě v tom to bylo geniální. Kýč u nich nikdy nebyla nehoda, to byl plán. Dneska bychom tomu řekli koncept, ale v devadesátkách jsme tomu říkali, hele sakra, co to je a proč to chci vidět znovu?
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: nhr.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
6: Já se jmenuji Vláďa Řepka, tohle je Hit Radio 90, 21 hodin a od včerejška je jasný, že už ani lebky v kostele nejsou v bezpečí. Ale dobrá zpráva, kluci jedni policajtský šikovní už možného pachatele chytili a taky ví, kde je relikvie. Takže není potřebná výzva, já teď zhasnu a vy z díšu vraťte na zpátek, jo?
0: Hit Radio 90.

Máme na Hit Rádiu 90 Stinga, který bude letos hvězdou festivalu Metronom a přijede tak v červnu do Prahy. Co se týká konkrétně tohodle festivalu, tak kromě Stinga na něj zavítají i další, které od nás znáte, třeba Nick Cave nebo Manic Street Preachers. A já mám radost a dobrá zpráva pro všechny je hlavně ta, že už nebudem muset chodit na tojky, protože Metronom láká letos hlavně na jedno, na keramické toalety. No což upřímně, po 40 většina lidí vlastně nevybírá festival podle toho, kdo je hlavní hvězda, ale spíš podle toho, jestli se vrátí z WC psychicky v pořádku.

ladí vás kolormi Bet na Hit Radio 90. No, už jsem to zmiňoval na začátku hodiny, ale ptáte se na podrobnosti, píšete, tak vám to řeknu, něco o ukradené relikvii svaté Zdislavy. Česká kriminálka má další zářez a já tleskám a gratuluju, protože zloděj, co jí ukradl, tak dlouho neutíkal. Policie ho opravdu chytla dřív, než stihl dokončit svůj plán. Mimochodem, já nevím, ale já když si představím někoho, že krade relikvii z baziliky, tak čekám nějakého tajemného profesora z filmu Dana Browna nebo z knih Dana Browna a ne 35-letýho týpka, co zdrhá v kostele, jako když si spletl Indiana Jonesem s výkupem starožitností. No každopádně dobrá zpráva, policie ví, kde lebka je, takže svatá Zdislava nakonec zvládla další zázrak po 7 letech.

0: DJ Bobo je přesně to, co rozebírá Markéta, Ivo a Michal v nové vypalovačce. To znamená fenomén Eurodance. Víc na Spotify, aplikaci Hitrádia nebo na webu Hitrádio 90 a malá ukázka teď.
1: Nikdo z nich nebyl pochopitelně rodilý mluvčí v angličtině nebo v americký, takže ty přízvuky. A když se podíváte na texty, tak tam vlastně to šlo opravdu naproti tomu, že muselo to být jenom o lásce, o tancování a takový to hecování, že jestli teďka nebudeš tancovat, tak zemřeš.
2: Je to tak?
1: No.
3: Říkankové texty.
1: Tak, říkankové texty, ano.
2: Na naprosto nabušenou hudbu, která skutečně byla tak vyhypovaná do maxima, že podle mě právě v té hudbě, která byla strašně hlasitě, se ztratilo to, že vlastně ten danej třeba ani tak tolik neumí zpívat, tam ten zase neumí repovat, tak to dáme pěkně na hlas a ono se to tam ztratí. Tak to podle mě trošku fungovalo.
0: Teď na Hitradio 90 Alice Springs a jízda.

Praise You, Hit Radio 90 a Fatboy Slim. Taky vás fascinuje, když se vedle Kim Jong-una objeví ta malá Kim Jong-unová? Někteří teenageři dostanou v 15 svoji první brigádu a dceruška podle expertů spíš zaučení do rodinné firmy, což není úplně jako nejveselější. Ale o téhleté nejzáhadnější teenagerce světa se vlastně skoro vůbec nic neví. Ale když se objeví vedle svého otce, tak se okamžitě analyzuje každý její krok, což je teda mimochodem puberta, ze který se asi jen tak nevykecáte. Hit Radio 90.

0: Luba Guy Got a Girl, tak jo, 22 za okamžik, to na Hitrádiu 90 znamená jediné, zónu lásky, takže se pomalu nalaďte a brzy ahoj.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
3: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
4: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
5: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
4: ano.
5: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.rezortsvět.cz.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Internet Rádio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.